například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající.

jsi za něj lehko blíž. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak...

pravej východ slunce je celkem v pořádku. Peníze má.

je tak krásná, že bych ho mal, ne?

0: prachy. Si.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: půlku duše mé.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com
2: Rádio Český Blaník.
3: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
2: Ty nejhezčí, které znáte.
3: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
2: i dobré zprávy. Český Blaník. Český Blaník.
3: To je Blaníček.

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

světě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém blaníku.

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
2: Český blaník.

při mě stál. Teď cházím dál a odmykám dům a jdu tam, kde spíš, lásku dát a brát.

0: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
1: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
2: Rádio Český Blaník.

ani dešení smír, ani plášť, ani řád, jen neplatí. Ani prach, ani smích, ani dřev, ani smích, ani mráz, ani déš, ani smích, ani plášť, ani řád, jen neplatí. Ani prach, ani prach, ani prach, ani prach, ani prach, ani prach, ani prach, ani prach, ani prach, ani prach, ani smích, ani dřev, ani smích, ani mráz, ani déš, ani smích, ani plášť, ani řád, jen neplatí. Ani hr, ani prach, ani smích, ani dřev, ani smích, ani mráz, ani déš, ani smích, ani plášť, ani řád, jen neplatí. Ani hr, ani hr, ani hr, na přák neplatí. Ani prach, ani hr, ani prach, ani smích, ani dřev, ani smích.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
2: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
3: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
4: Český Blaník. Český.

někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem

0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, u stařích spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

Už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Rádio Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
3: Asi do mě žít nebo
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli. Míšo, já se jen
2: i takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

tobě trvat. Jsme černí andělé, ty jsi byla prvá holka, předoběh neskončil.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
2: Český Blaník.

Do starého železa jsem spíš dřevo, a proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš

0: padá.
1: Tak si něco přej.
2: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Rádio Český Blaník.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hloupí.

dostal do ráže. Když zajíždí do nové garáže, vchod ukázal se šák menší, popadnu čakan, šák sa zvětší, hinsa huká, hinsa hukáže.

0: Skvělé ráno, bylo 6 hodin, posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli to budou Krištof. Nabídnu také Miraj. A i když přesto všechno tě mám rád. A nebo Naše cesty a Marek Ztracený. Naše cesty rovný. Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes bude většinou oblačno až polojasno a teploty 16 až 21 stupňů.
2: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
3: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
2: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
3: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
2: Maxi Dotace.
4: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Autocode v Brandýse nad Labem.

0: Dobré ráno, jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová. Poslanci večer přehlasovali senátní úpravy pro znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Měli třeba zrušit evidenci bezhotovostních plateb. Podle ministryně financí Aleny Schillerové by tak snížili účinnost systému.
1: Ve výsledku by podle senátních návrhů vznikla evidence, která by v praxi nedokázala v plném rozsahu naplnit svůj hlavní účel a důvod, proč s EET 2.0 přicházíme.
0: Ministryně připomněla, že cílem EET je omezování šedé ekonomiky a ochrana poctivých podnikatelů. Policisté a vojáci na celé 251 kilometrů dlouhé hranici Česka se Slovenskem nacvičovali znovu zavedení hraničních kontrol. V Hodoníně simulovali zadržení migrantů. Akce podle ministra vnitra Lubomíra Metnara měla v terénu odhalit případné nedostatky dřív, než by na zavedení skutečných kontrol zase došlo. V souvislosti s loňským tragickým požárem restaurace u Kojota v Mostě jsou obžalovaní dva lidé. Soud případ vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Požár, který měl 7 obětí, způsobil pád plynového topidla. Obviněným hrozí v případě prokázání viny až 10letý trest. Ochránci přírody potvrdili informaci o medvědech v Beskydech. Stopy vedou na Frýdecko-Místecko do oblasti Krásné a Morávky a také do Rožnova pod Radhoštěm. Starostům těchto regionů odeslali doporučení pro místní, aby si zabezpečili popelnice, sady a zvířata. Pejskaři by neměli nechávat psy na volno. A tím zprávy končí. Vám ještě jednou hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Krásné ráno, je tu nový den, je čtvrtek 10. září a já vám přeji hezké vstávání. České písničky, ty jsou tady doma, tak za chvíli si dáme Marka Ztraceného, je tu Michal Tučný a tohle je Lenka Filipová. Tak hezký dobrý den.

0: Skvělé ráno, krásný čtvrtek za minutku a půl, máme 6:45. Posloucháte rádio Český Blaník a teď gratulace všem Irmám, dneska mají svátek, tak dáme všechno jen to nejlepší. Narozeniny 71. má český herec Ondřej Pavelka a je to také britský režisér Guy Ritchie, tomu je 58 let. A ještě tu mám televizní seriál Akta X, kdo by je neznal, tak trošku jsem na nich vyrůstal. Tenhle ten film, tenhle seriál měl premiéru v roce 1993. Co dál tady u nás za chvíli Michal Tučný, Václav Neckář a nebo skupina Mirai. A potom se podíváme zase na to plemeno, které představujeme tento týden a tím je Australáček, tedy australský ovčák. A kdo by si myslel, že je původem z Austrálie, vedle jak ta jedle. Jeho původ je ve Spojených státech amerických.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: Český Blaník.
3: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Prostřed šilenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Jo, tak tohle byla skupina Miraj i přesto všechno a my představujeme v tomto týdnu skvělé psy. Je to totiž australský ovčák. Australáček je totiž mazel neskutečný. Je pravdou, že on je neuvěřitelně aktivní. Je podobný jako border collie, je prostě aktivní pes. A jak jsou ty barvy u těchto pejsků vlastně možné? Jaké jsou varianty, jaké jsou verze? Jsou 4 základní barvy, nabízejí v kombinacích s různými znaky až 16 možných barevných variant. Stejně variabilní mohou být i barvy očí. Povoleny jsou modrá, hnědá, jantarová a jakákoliv jiná kombinace těchto barev, včetně skvrn a také mramorování. No tak takový je tenhle ten fešák. A ještě kouknu do toho psího kalendáře. Dneska máme 10. září a co je tam za jméno? Je to Rolf, tak Rolfíkům všechno nejlepší. A k snídani parádní dobrou šunčičku, něco dobrého třeba je vařené hovězí s nějakou zeleninkou a pak ideální krátkou procházku, než pojete do práce. Tak jim to dneska dopřejte.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Tvůj pocit po projektu?
10: Yippee!
11: Yeah!
12: Yeah!
13: Yippee, yippee!
14: Yee!
9: Hornbach, s námi to zvládnete.
15: Kráva, kráva, kapr, kapr!
16: Kapr, kapr, husa, husa!
17: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
18: Kruta, kruta, tchos!
17: Nech toho a pojď.
18: Tchos.
19: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
2: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
19: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
2: Tak teď už to zvládnem.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
15: www.prageboats.cz.
11: Už ví.
15: Tak vzhůru na palubu.
9: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
10: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hermann.cz.
10: Hermann. Jistota na celý život.
14: Český Blaník.
20: Český Blaník.

0: Petr Spálený a písnička Blaník přeje krásné dobré ráno.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jaké je to dnešní ráno, to ví meteorolog Štefan Hanžák. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno. Tak aktuálně máme většinou polojasno až oblačno s tím, že na severozápadě území a také na východě až zataženou oblohu, ale je to všechno bez srážek. Teploty jsou na Moravě vyšší od 14 do 10 stupňů, v Čechách většinou od 12 do 8, ale na západě Čech až 6 stupňů a dokonce na Šumavě tam teplota klesá až na 0 stupňů, respektive Březník má až minus 1 stupeň Celsia.
0: Dobře, Štefane, co dnešní den, jaký bude?
2: Vypadá to tak, že bude většinou oblačno až polojasno a zejména na horách by se mohly výjimečně vyskytnout jen slabé přehánky. Nejvyšší teploty dnes od 16 do 21 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 13. V noci na zítra nás čeká zpočátku převážně oblačno až polojasno, od jihu však bude přibývat oblačnosti, náš zataženo a později v jihovýchodní polovině území se může objevit i místy déšť. Teploty většinou od 14 do 9 stupňů, na severu Čech až 6 stupňů Celsia.
0: Tak díky moc, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: České ráno.
3: Na Českém Blaníku.

0: Jo, tak tohle byla skupina Kryštof. Vy posloucháte České ráno na Českém Blaníku a za 2,5 minuty je 6:45. A musím říct si jedno jediné, je to tady. Fotbalová Slavie dnes vstoupí do nového ročníku Ligy mistrů a začne doma na svém hřišti. A jak to vidí právě dnes trenér sešívaných Jindřich Trpišovský?
1: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale jak to opakuju před každým zápasem a po každém zápase, je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti, potřebujete velmi dobrý výkon těch hráčů, kteří přijdou na hřiště. To zase pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti Lonsku posunuli.
0: Tak uvidíme, právě dnes začíná se v 21 hodin, tak ať vyhraje ten lepší a pokud možno samo sebou, ať je to pražská Slavie. Co dál tady u nás, tak holky a písnička Mám ráda, taky skupina Junior a nebo třeba Opět a Radeček, Mária Čírová, písnička Vloupám se. Já vám přeji krásné ráno a buďte s námi.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300, 800 103 300.
3: Baumax slaví 10. narozeniny.
4: 10 let

0: Jsou v Příbrami.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Prosím vás, autobus do Mělníka?

0: Hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
1: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
2: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost Vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů přitočení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
3: Audiobraní je tady. Užijte si s Audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na Audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
4: Ahoj kamarádi a trampové, 12. září vás zveme na 33. ročník festivalu Trampské Pikovice. Zahraje to nejlepší z naší scény. Honza Nedvěd a příbuzní, Texmeni, Pacific, Schovanky, Nová sekce, X-Ted, Hobo Survival, Alva, Chravo, Heureka a Tabásek and Partia. Zábava pro všechny, lyžování zlata, železný tramp, zlatokop Tom, skauti a další. Skvělé jídlo a pivko, báječná trampská atmosféra a přidaný vlak Českých drah ve 23:30. Pojďme si to pořádně užít. Více na www.trampskepikovice.cz.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: Skvělé ráno, bude 7 hodin, vy jste si pustili Rádio Český Blaník, za to velké díky, vaším průvodcem je Martin a České ráno pokračuje dál s pohodovou písničkou. Jakou nabídneme, tak třeba tu od Karla Gotta.
1: Tváři pláči smích, jak jeden z posledních, ti za štěstím.
0: Bude i Klára od Činasky.
2: Koukám na tebe, Kláro, už několik dní.
0: A nebo Iveta Bartošová o lásce.
3: Já.
0: Rádio Český Blaník, to je to rádio, co hraje české písničky, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha dnešního dne převážně oblačná až polojasná, teploty přes den mezi 16 a 21 stupně Celsia, v tisíci metrech na horách pouhých 13.
5: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
6: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
5: Více na světrovnátek.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
7: tak Mironet! Klikni dvakrát!
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Zprávy na Českém Blaníku.
14: Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Poslanci schválili novelu stavebního zákona. Rozsáhlé změny zrychlí a zefektivní povolování staveb. Ministryně pro místní rozvoj slibuje odstranění stávajících problémů a větší slovo mají mít také obce. Zákon dostane teď k podpisu prezident. Naplno by se pak nová stavební správa měla rozjet v roce 2028. Česko má před sebou dvoje volby. V pátek 9. a v sobotu 10. října se bude hlasovat o nové podobě zastupitelstev obcí a následovat budou dvě kola voleb do Senátu. Jak pro komunální, tak senátní volby zákon neumožňuje korespondenční volbu. Volit je možné jen v místě trvalého bydliště. Vínem a folklórem ožije tento víkend centrum Mikulova. Uskuteční se tam tradiční pálavské vinobraní. Organizátoři letos očekávají návštěvnost až 40 tisíc lidí. A jaká známá hudební jména dorazí, to řekne PR manažer akce Dominik Ryšánek.
15: Z těch hlavních hvězd je to v pátek Martina Partlová, Yes Brothers, Richard Miller s kapelou nebo kapela Horkýže Slíže. A v sobotu na amfiteátr známá přijede Helena Vondráčková, kapela Hodiny, Poetika, Ben Christovo, Jana Kirchner, zakončí to Monkey Business.
14: A zítra startuje vinobraní také ve Znojmě. Pohádkovým průvodem začal festival Jičín město pohádky. Letošní ročník je zaměřený na život v lese a věnuje se lesnímu skřítkovi Hajajovi. Program se s odkazem na slovní hříčku Být v háji zaměří i na téma duševního zdraví. Festival potrvá do neděle. To je ze zpráv pro zatím vše a vám pěkné ráno.
0: Hezké ráno přeji i já.
13: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 7 hodin k tomu 3,5 minuty, Rádio Český Blaník a tohle už je písnička o lásce Ivety Bartošové, za chvíli Brontosauři, Helena Vondráčková anebo Klára skupiny Činasky. A právě na Kláru se zaměříme, ona je písničkou dne a za chvíli se o ní dozvíte víc. Já vám popřeji krásný den a buďte s námi, poslouchejte Český Blaník.

0: Krásný čtvrtek za 3 minuty, už máme 7:45.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: Koukám po tobě, Kláro, už několik dní. Jo, takhle to zpívá Martin, ovšem Činasky, to je jiný level. Oni jsou skvělí a Michal Malátný prozradí, jak to s touhle písničkou vlastně. Michale, jak vypadá historie?
3: Klára je přesně ten model, že jsme točili desku a tehdejší producent Michal Pekárek říká, jo, kluci, je to dobrý, ale chybí prostě na té desce nějaká taková lehká, jednoduchá písnička. Jakoby letní, jo, takový prostě jako taková lehonká píseň, trošku o ničem. Jsem říkal, no tak já doma ještě projdu počítač, třeba něco najdu. A našel jsem přesně popěvek. Na. Tak jsem to poslal Pavlovi Grohmanovi, ten vymyslel tu první sloku. Kláro, jak to s tebou vypadá? Donesli jsme to, producent řekl, ano, to je ona. A já jsem to bral jako, že to je prostě taková písnička do počtu na desku, že vlastně, jako nebyl jsem na to moc pyšnej, no, jo, jako na ten nápad. Přišlo mi to takový trošku jako diskotékový, nebo takový jako trošku vodinut, jo. No nicméně jsme to natočili a taky vlastně z toho byl docela hit. A myslím si, že většina Klár v tomhle státě nás proklíná, protože kdykoliv potkám nějakou Kláru, tak říká, pane bože, to byste mi dali teda. To mi všichni zpívali na potkání furt a už mi to lezlo krkem. No. A nám teda taky, protože jsme pak Kláru jako několik let nehráli.
2: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: A my si ji dáme právě teď a to hodně rádi.

0: 7:23. Já vím, někdy se po ránu nechce. No já na tom bývám dost zle poslední dobou. Tak jako vylez té postele, až mi teď ještě změní ten čas. No nevím, nevím, jestli to hledá. I když je vlastně pravdou, jestli se nepletu, tak teď ta změna času bude k lepšímu. Teď si o hodinku déle přispíme. Aspoň já si to myslím, nebo se pletu, nevím, myslím, že to tak je. V každém případě vstávání zpěvačky Petry Janu. Jaké je? Petro, jak stáváte?
1: No, nevstávám určitě v 8, ale já jsem v podstatě sova, takže potřebuju se vyspat. A hlavně musím mít ráno klid. Já jsem... To říkal můj muž, že jsem ráno časovaná mina nášlapná. Takže se na mě nemá mluvit a nechat mě bejt aspoň hodinu a půl, prosím, s kafíčkem, snídaní, s novinama a tak. A takže velmi pomalu. To jsem schopná třeba o 2 hodiny dřív vstát, abych měla ten svůj klid ranní.
0: O 2 hodiny dřív stát. No, když bych to odečet, to bych asi spal hodinu a půl. No a je pravdou, že dneska budu sledovat Slávku fotbal, tak to toho asi taky do zítra moc neprospím. Nicméně tady u nás skvělý Karel Gott, Jdi za štěstím a za chvíli slovenská skupina Elan. Tak poslouchejte Rádio Blaník, hraje české písničky, které máte rádi. Buďte s námi.
2: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes 1 000 000, kámo. 1 000 000! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co vyznáme, ne?
2: Tja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, 2x a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami na Svaté hoře 12. září.
6: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
7: A jaké?
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s tákem.
6: Najdete na levnekřížovky.cz.
7: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
6: Mua.
8: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
9: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Černý most od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
10: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětirájetour.cz.
11: Bude vejdán.
13: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
14: české písničky, které máte rádi.
15: Český Blaník.

0: Slovenská skupina Elana, písnička Zalúbení. Já vám přeji krásné ráno, 7 minut po půl osmé.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A už se nám hlásí meteorolog Štefan Hanžák. Štefane, hezké ráno, jaké je v Česku to dnešní ráno?
2: Dobré ráno. Tak aktuálně máme většinou polojasno až oblačno s tím, že na severozápadě území a také na východě až zataženou oblohu, ale je to všechno bez srážek. Teploty jsou na Moravě vyšší od 14 do 10 stupňů, v Čechách většinou od 12 do 8, ale na západě Čech až 6 stupňů a dokonce na Šumavě tam teplota klesla až na 0 stupňů, respektive Březník má až minus 1 stupeň Celsia.
0: Co dnešní den, jaký bude?
2: Vypadá to tak, že bude většinou oblačno až polojasno a zejména na horách by se mohly výjimečně vyskytnout jen slabé přehánky. Nejvyšší teploty dnes od 16 do 21 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 13. V noci na zítra nás čeká zpočátku převážně oblačno až polojasno, od jihu však bude přibývat oblačnosti, náš zataženo a později v jihovýchodní polovině území se může objevit i místy déšť. Teploty většinou od 14 do 9 stupňů, na severu Čech až 6 stupňů Celsia.
0: Štefane, díky, mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: A tohle už je skvělá Hanka Zagorová. To by nebylo fér.

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník, od mikrofonu zdraví Martina. Za chvíli tu bude Lucie Vondráčková nebo Petr Janda, Jsem tak línej. A pozor, jedna podle vašeho výběru, tedy na vaše přání. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici 720 83 63 07. Tak jakou českou nebo slovenskou máme zahrát? Je to na vás, napište nám, anebo pošlete hlasovku. Těším se na to.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jo!
1: Jo!
2: Jipi, jipi!
3: Jiii!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
5: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
6: Pamatujete si?
7: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
8: Vrchol

0: Od dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Český blaník.
9: To je Blaníček.

0: Tohle to byl Karel Zich a písnička Přiznávám. Před námi 8. hodina a po ní třeba Valdemar Matuška.
1: Prozrať mi můj pane šlechetný.
0: Dále to bude Marek Ztracený.
2: Stojíme tu oba a Bůh se chystá potvrdit naše slova, trochu nejistá.
0: A nebo skupina Krištof a Tomáš Klus a Cesta.
3: Jestli se blížím k cíli.
0: Jsme Český Blaník Rádio, co hraje české písničky, které máte rádi. Hezké ráno.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Oblačno až polojasno, tak bude dnes a očekávejte teploty do 21, na Moravě do 23 stupňů, na horách většinou do 14 stupňů Celsia. Toliko počasí, přeji krásné ráno, za chvíli je tu Hanka a další zprávy.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
7: Faktury, faktury, faktury.
8: Trápí vás faktoring?
7: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
8: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
7: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
8: Acema pokryje jakékoliv financování.
7: No tak to beru.
8: Acema. Jde to i bez banky.

0: Hezké ráno u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Sněmovna by měla dál projednávat zastavení zdražování dálničních známek. Hospodářský výbor navrhl také doplnění předlohy o úpravu platnosti jednodenní známky. Ta by měla od příštího roku platit 24 hodin od zakoupení a nejen do půlnoci daného dne. Do rozvodných sítí mají letos přijít rekordní investice. Distributoři elektřiny investují do nového vedení, trafostanic a rozvoden a peníze jdou i do digitalizace soustavy. Hlavně ve středních Čechách a na jižní Moravě se města rozrůstají a zvyšuje se tak počet odběrných míst. Podzim přináší novinky také do městské hromadné dopravy. V Českých Budějovicích začaly v září platit důležité změny. O co jde, ví mluvčí místního dopravního podniku Barbora Fischer.
1: Předplatní jízdenky si cestující mohou online zakoupit v aplikaci DPMCB. Do 18 let stačí přiložit profilovou fotku a doklad totožnosti. Studenti doplní ještě potvrzení o studiu nebo platný studentský průkaz.
0: Jízdenky pro jednotlivé tarifní zóny se dají pořídit také prostřednictvím krajské mobilní aplikace. Dětské městečko v Hodoníně dostalo druhou šanci. Před 5 lety ho tornádo prakticky srovnalo se zemí. Od včerejška je zpátky a znovu nabízí zázemí pro organizaci dětských táborů. Centrem areálu je kruhová louka obklopená chatkami. Obnova vyšla přibližně na 115 milionů korun. A to je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Mějte hezký čtvrtek.
2: Děkujeme a hezké ráno, Hani.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: 8 hodin k tomu 3 minuty posloucháte Rádio Český Blaník a tohle je skupina Žentoura, písnička Všechno bude fajn. Tak ať je to v pohodě, dnes při dobrém ránu tady u nás. Já vám přeji krásný celý den.

0: Dobré ráno, milí český Blaníku, prosím, zahraj písničku Petr Janů a pak, že je to hřích. Já ji mám strašně moc ráda a napřání mě určitě potěší. Píše nám posluchačka Libuše z Neratovic. Tak Libuško, tady je písnička, ať vás potěší.
1: Písnička na přání.
2: Na českém Blaníku.

0: Vanastovy věci a písnička Anděle. Posloucháte rádio Český Blaník, tady je České ráno a s vámi je Martin Císař a další české připraveny. Za chvíli Ta bílá ti sluší a Marek Ztracený, anebo písnička Dověží a Valda Matuška. Podíváme se také na počasí, jaké bude panovat dnes na území České republiky a jaké je to dnešní ráno. A musím říci, že dneska to pravda na mikču bylo. Jo, ráno bylo chladnější. Nicméně ještě dnes a zítra o víkendu už by se mělo vrátit zase takovéto příjemné letní počasí s teplotami až do 25 stupňů. Tak uvidíme, zdali to klapne. Na tohle téma podrobně za chvíli u nás.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Tvůj pocit po projektu?
6: Jipi!
7: Jo!
5: Jé!
6: Jipi, jipi!
7: Jé!
5: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Praho zbystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
11: www.hotovky.cz.
12: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
13: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlády nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
14: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
16: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
17: Pro doma.
18: Už víš, co máš s tím ramenem?
19: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
18: Takže musíš zase někam jinam?
19: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
18: To bych taky potřeboval.
19: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
20: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
21: S tímhle šrotem to v životě nedodělám.
22: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
21: Mají i pořádný stroje?
22: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
23: Za volantem
7: s Českým Blaníkem.
0: A ještě informace ze silnic a Eliška Votrubová.
11: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dopravní nehoda se řeší na 48. kilometru dálnice D5 na Plzeň. Okolo projedete se zvýšenou pozorností, zatím ve zdržení. Nehoda je i na dálnici D46. Bouralo se na 38. kilometru směrem z Vyškova na Olomouc. Kolona se netvoří, buďte ale opatrní. Nesouvislou kolonu kamionů pak potkáte na D1 před Brnem ve směru od Prahy. Doprava vázne mezi 171. a 196. kilometrem, tedy zhruba až po dálnici D2. A zdržení hlásí i Pražský okruh, ten brzdí vlivem hustého provozu mezi Modleticemi a exitem Ořech. Na okruhu navíc může docházet i k blokovému odbavování v tunelech.
0: Tak díky Eliško, kdyby cokoliv, dejte nám vědět.
7: České písničky, které máte rádi.
17: Na Českém Blaníku.
0: Kam? No přeci na náš WhatsApp. WhatsApp Českého Blaníku na čísle 720 83 63 07. Jaké počasí přinese dnešní den, se dozvíte za chvíli. Přihlásí se meteorolog Štefan Anžák. Tohle už je pěvecky. Marek Ztracený.

0: Marta a Tena Elefteriádu na Českém Dlaníku, za chvíli Valda Matuška nebo Nightwork a Slunce v duši. Bude dneska svítit?
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Já myslím, že trochu určitě. Nicméně tady už je Štefan Hanžák, povolaná osoba, který tomu rozumí úplně ze všech nejvíce. Štefane, já vám přeji krásné dobré ráno, zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu a přichází ta obligátní otázka, jaké to dnešní ráno je. Hezký den.
2: Dobré ráno. Tak aktuálně máme většinou polojasno až oblačno, s tím, že na severozápadě území a také na východě až zataženou oblohu, ale je to všechno bez srážek. Teploty jsou na Moravě vyšší od 14 do 10 stupňů, v Čechách většinou od 12 do 8, ale na západě Čech až 6 stupňů a dokonce na Šumavě tam teplota klesla až na 0 stupňů, respektive Březník má až minus 1 stupň.
0: Co dnešní den, co přinese, jaké počasí bude?
2: Vypadá to tak, že bude většinou oblačno až polojasno a zejména na horách by se mohly výjimečně vyskytnout jen slabé přehánky. Nejvyšší teploty dnes od 16 do 21 stupňů, v 1000 metrech na horách bude kolem 13. V noci na zítra nás čeká zpočátku převážně oblačno až polojasno, od jihu však bude přibývat oblačnosti, náš zataženo a později v jihovýchodní polovině území se může objevit i místy déšť. Teploty většinou od 14 do 9 stupňů, na severu Čech až 6 stupňů Celsia.
0: A já už posílám Valdu Matušku a písničku do věží, s vámi se loučím a přeji hezký den.
2: Naslyšenou.
1: Český Blaník. To je Blaník.

0: Tohle byly Nightwork a písnička Slunce v duši a tohle je rádio Český Blaník za minutu 8:45. Úderem 9 se těší kolegyně Veronika Rážová. Do 9 ještě se mnou za chvíli Tereza Mašková, Marek Lambora. Náš příběh anebo skupina Divokej byl a znamení. V tuhle chvíli ale pozvánka do Ostravy. V tamním planetáriu se totiž pořád něco děje. A jaké tam mají další plány teď na podzim, to nám prozradí sam pan ředitel Martin Vilášek.
1: Podzim bude ve znamení přednášek, pořadu z cyklu Hudba pod hvězdami, koncertů či představení. Například sobotu 24. září se mohou dospělí přijít podívat na romantickou komedii Dobrý proti Severáku. A ve čtvrtek 1. října proběhne koncert skupiny Ta Hakuna s výraznými melodiemi, krásným hlasem a emotivními texty. Informace a vstupenky najdete na www.planetko.cz.
0: No prosím, tak zdravíme do ostravského planetária a my si dál pojďme hrát. České písničky, které máte rádi, ty jsou tady na Českém Blaníku doma.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
3: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
3: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak toho musíme rychle objednat.
4: Velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
3: No tak toho musíme rychle objednat.
5: V klidu z pohodlí domova objednávejte

0: Sla Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
0: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Když potřebujete brýle, tak
5: Bob Optik.
4: Když kontaktní čočky, tak
5: Bob Optik.
4: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
5: Bob Optik.
4: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
5: Bob Optik.
4: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
6: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na star.cz.
7: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
8: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: K čemu vám jsme dobrý?
10: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. Český Blaník.

0: Věra Špinarová a její kosmická láska, tak to je 9. hodina u nás na Českém Blaníku. Co nás tu čeká po ní? Tak třeba Václav Neckář. Nestůj a pojď.
1: Nestůj a pojď, nestůj a pojď, nestůj a pojď.
0: Bude tu i duhová víla Hanky Zagorové a Petra Reska.
2: Stoupá, stoupá duhový sál.
0: A nebo optimistka.

0: to rozhodně není všechno. Očekávejte, že taky dorazí Pepínovaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Tak zůstávejte s námi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Oproti včerejšímu poměrně velkému rozptylu, kdy teploty se hýbaly mezi 18. až 32. stupněm, to dnes bude trošičku jistější. Pokud teprve vyrážíte ven a nevíte, co na sebe, potom vězte, že dnes bude převážně oblačno až polojasno. Na horách by se mohly vyskytnout i slabé přehánky a teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni. Na horách bude kolem 13. Teď už doprava.
1: Za volantem
2: s Českým Blaníkem. Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Nesouvislou kolonu kamionů evidujeme na D1 před Brnem ve směru od Prahy. Doprava vázne mezi 163. a 196. kilometrem. Na D1 zůstaneme. Provoz mezi 56. a 53. kilometrem ve směru z Brna na Prahu komplikují práce údržby. Zavřený je pravý jízdní pruh, naberete zatím asi čtvrt hodiny. Trpělivostí se obrňte i na příjezdu do Prahy po plzeňské D5. Dálnice se dusí kvůli silnému provozu od 8. kilometru a ztratíte asi 20 minut. A další zdržení čekejte, pokud pokračujete na Pražský okruh směr Modletice. K exitu Ořech naberete dalších 20 minut a okruh poskakuje taky v opačném směru na Ruzeň. Asi 15 minut budete popojíždět mezi 10. a 19. kilometrem.
3: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
4: Vinobraní v Troji je zpět. Botanická zahrada Praha zve 12. a 13. září na tradiční oslavu sklizně na vinici svaté Kláry. Těšte se na vína z Čech i Moravy. Čerstvý burčák, skvělé jídlo a koncerty Jordana Hače s Emou Smetana i kapely Děda Mládek Illegal Band. Více na botanická.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké dopoledne přeje David Račák. Sněmovna by dnes měla poslat do závěrečného schvalování novelu, která zastaví pravidelné zdražování dálničních známek. Vládní předloha ruší každoroční valorizaci jejich cen. Opozice pokládá krok za populistický. Poslance čekají i pravidelné interpelace na členy vlády. Plýtvání jídlem se snaží omezovat i školní jídelny. V Hradci Králové se proto od října zapojí dvě základní školy do pilotního projektu Rymíl. Jak přesně to bude fungovat, říká mluvčí města Kateřina Malá.
7: Nevydané obědy ze školních jídelen budou zabaleny a umístěny do chladícího automatického výdejního boxu Rymíl poblíž základních škol Bezručova a Štefánikova na veřejně přístupném místě.
6: Lidé si budou moci jídlo předem rezervovat v aplikaci a následně vyzvednout za 75 korun. Pokud republikáni po listopadových volbách ztratí v kongresu většinu, bude to pro Spojené státy znamenat peklo. Řekl to americký prezident Donald Trump na sjezdu své strany. Trump, pokud vyhrají republikáni, slíbil každému dospělému Američanovi $5,000. No a tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily do finále 4 hry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová a Elis Mertensová ve dvou setech. Tolik zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Krátce po deváté otevíráme hodinu optimistickou písničkou od Olgy Lounové.

0: Český Blaník.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež do písmu.

0: Město Čech, to rekordman.
1: Krásné dopoledne vám přeju, 9 hodin a teď už skoro 14 minut k tomu a vy už určitě tušíte, kdo přijde. Je to tak, je to Pepino Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Pokud jste v muzeu ještě nebyli, vřele doporučuju, jsou otevřeni každý den a vy se můžete kochat tím vším, co vám tam předvedou. No a pokud tam třeba ještě nestíháte dorazit, tak poslouchejte každý všední den Český Blaník, protože Pepino nám každý den přináší nějakou perličku a tentokrát půjde o rekord zříceninový.
2: Následující zápis bych rád věnoval svému synkovi Vítkovi, neboť jsme do České knihy rekordů zaevidovali i hradní zříceninu v nejvyšší nadmořské výšce, a to je Vítkův hrádek. Tahle ta zřícenina byla založena, ještě ne co by zřícenina, kolem roku 1250 na nepřístupném místě v nepřístupném terénu a je nejvýše položenou dochovanou hradní zříceninou v České republice. V roce 1990 byla zřícenina v havarijním stavu předána obci Přední Výtoň a ty se o ní postarali tak dobře, že se po statickém zajištění z ní stal krásný turistický vyhledávaný cíl. Gratulujeme a jsme rádi, že jsme mohli Vítkův hrádek zapsat do České knihy rekordů.
1: Tak to je krásné, to je rekord nejenom obdivuhodný, ale taky chválihodný, že takhle udržujeme historické památky naší republiky. Tak díky za to, díky Pepino i tobě za to, že si nám tenhle rekord přinesl a těšíme se, co pro nás budeš mít příště.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
1: A teď už další české písničky, které máte rádi, za chviličku i jedna slovenská od Petra Nadě. Do té doby České srdce s Luckou Bílou anebo Jelen.

0: Batalion Věry Martinové na Českém Blaníku. Minuta nás dělí od 9:30 a už za chviličku vám prozradím, čím je dnešek, tedy 10. září, významný. Tak mějte uši napnuté a hlavně rádio naladěné, protože za chviličku pokračujeme. Do té doby taky Václav Neckář anebo Petr Kolář.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně!
7: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
6: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
7: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
6: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
7: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Vraňany nabízejí.
11: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
17: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
18: La Tropical!
17: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
18: Yeso!
17: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
19: K čemu vám jsme dobrý?
20: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
21: Český Blaník.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla kapela Krištof Hned teď. No a hned teď vám prozradím, že máme čtvrtek 10. září, což znamená, že svátek slaví všechny nositelky jména Irma. Já tedy žádnou neznám, pokud vy třeba ano, tak jí můžete už za hodinku nechat zahrát písničku na přání. Do té doby si ale pojďme prozradit, kdo dnes ještě také slaví. Britský herec, fešák Colin Firth, tak ten má dnes 660 let. Taky Guy Ritchie, britský režisér a bývalý manžel Madony, slaví dnes narozeniny. Jemu 58. No a pokud znáte českého spisovatele Patrika Hartla s jedinečným smíchem, tak ten má dneska krásnou kulatou 50. No a jak už jsem říkala, možná, že i vy něco slavíte, takže já vám už brzy prozradím, jak na to, jak si nechat udělat radost písničkou na přání. Tak zůstávejte s námi a do té doby si užívejte další české písničky, které máte rádi a které jsme pro vás vybrali my. Třeba Petra Muka, Marušku Rotrovou a nebo Činasky.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
3: Potřebujeme obří mravence.
2: Svezeme ji na Jelenovi.
3: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
4: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz
5: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
9: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
8: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
9: Tak teď už to zvládnem.
10: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
11: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
12: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
13: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
12: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
13: Více na www.hormann.cz.
12: Herman. Jistota na celý život.

0: Apple 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.

0: Večerem zhýčkaná Maruška Rotrová na Českém Blaníku jen pár vteřin před 10. hodinou. To znamená, že my si představíme alespoň takovým náznakem, co si tady budeme hrát mezi 10. a 11. Vy už to znáte, budou to české písničky, které máte rádi. A ku příkladu o jednu se postará Dalibor Janda.
1: Žít jako kaskadér.
0: Červenat se bude Ilona Čáková.
2: Zavři oči, když se červenám, jednoduchý návod já ti dám. Zavři oči, když se červenám.
0: A dorazí i Richard Miller a jeho hosté Baroko.
3: Tak jak to umí jen Baroko.
0: Dnes. Za chvilku nejnovější zprávy, ale ještě předtím pojďme se podívat na to, jak bude.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes naměříme až 21 stupňů, většinou bude oblačno až polojasno, zejména na horách, výjimečně i slabé přehánky. K večeru se nám potom zase ochladí a očekávejte, že noční teploty klesnou na 14 až 9 stupňů Celsia. Pokud už plánujete něco na zítřek, tak potom bude zítra během dne tu a tam i pršet, takže raději deštník sebou. Teploty budou ale příznivé, 16 až 21. Na severovýchodě a východě země ovšem jenom 12 až 16 stupňů.
5: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké dopoledne přeje David Račák. Sněmovna přehlasovala Senát a stvrdila původní verzi zákona, který od příštího roku opět zavede EET. Sněmovna odmítla návrh Senátu na zrušení limitu u zaměstnaneckých zdravotnických benefitů. Evidence se podle Senátu taky neměla vztahovat ani na bezhotovostní platby. Dětské cyklosedačky mají problémy s bezpečností, ukázala to Evropská kontrolní akce, do které se zapojila také Česká obchodní inspekce. Jaké jsou výsledky výmluvčí inspektorů František Kotrba?
10: Kontrolováno bylo celkem 28 modelů a 25 z nich prošlo i laboratorním testováním. Z těchto laboratorně testovaných výrobků, jich 17, to představuje více než 2/3, nesplnilo alespoň jeden z požadavků normy.
9: Nejčastěji byly zjištěné nedostatky zádržných systémů, mechanické pevnosti a trvanlivosti konstrukce. Americká technologická společnost Apple představila svůj první skládací telefon iPhone Duo. Firma s ním přišla 7 let po jeho korejském konkurentovi Samsung. Přístroj má ve složeném stavu velikost cestovního pasu. No a fotbalisté Olomouce překvapivě vypadli ve třetím kole domácího poháru v druholigovém Prostějově po prohře 3-4 v penaltovém rozstřelu a jsou prvním vyřazeným týmem z nejvyšší soutěže v tomto ročníku MOL Cupu. Po 90 minutách skončil hanácký souboj nerozhodně 1-1. Po prodloužení pak 2-2. Tolik zprávy, přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 10 hodin a 4 minuty, s vámi je Veronika Rážová a já tu nejsem sama. Teď už jsou tu další české písničky, které máte rádi. Třeba jedna od Ivety Bartošové, PS na Českém Blaníku.

0: Český blaník.
1: Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo pak ho uklidní. Nechtělo baby mě ani vás, pa nechtělo ani pík. Nechtělo baby, pak ale čas.

0: Jako kaskadér přišel do éteru českého Blaníku Dalibor Janda. 10 hodin 13 minut k tomu. Běží nám druhý týden nového školního roku a ČES už startuje další sérii interaktivních vzdělávacích besed Setkání s energií. Do základních a středních škol po celé zemi přiváží virtuální prohlídky jaderných elektráren Temelín a Dukovany, i fyzikální pokusy a stejně tak i diskuze s odborníky na energetiku. Podrobnosti už pro nás má mluvčí Temelína Marek Svíták.
1: Během besedy se studenti dozví, jak fungují jednotlivé typy elektráren, jaká je budoucnost ukládání energie nebo jak vypadá autíčko na vodníkový pohon. Vedle toho lektoři sebou vozí speciální brýle s virtuální realitou a tak se studenti z pohodlí svých lavic mohou podívat přímo do elektrárny Temelín nebo Dukovany, a to do těch nejstřeženějších a nejzajímavějších míst obou elektráren.
0: Tak to byl Marek Sviták z Temelína a já ještě doplním, že o tahle setkání je už teď obrovský zájem a všechny termíny jsou až do konce roku obsazené. Tak to je takové vzdělávání energetické, no a my se vrátíme k tomu vzdělávání v rámci českých písniček, které máte rádi. Takže pokud u sebe máte děti, tak jim klidně můžete říct, že tohle je skupina Miraj, písnička Tenkrát. Za chvilku tu bude Petra Černocká a taky Kabáti. Tak hezký poslech.
2: Pustím

0: Kabáti, kteří budou v rámci svého turné už 22. září vystupovat v aréně v Chomutově, 26. pak v Liberci, 29. v Karlových Varech a v Plzni budou pak 1. října. Jenom připomínám, že pokud byste se chtěli dostat na koncert v Ústí nad Labem, který bude 24. září, tak ten je naprosto beznadějně vyprodaný. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Dáme si Mandraže anebo Ilonu Čákovou. Tak zůstávejte s námi.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
9: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
10: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
11: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
12: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
13: Slyším, Tatart nákupy?
12: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
13: To je mazec.
12: Tatart, opravdový elektrospecialista.
14: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Černý most od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.

0: To byla skupina Elan a taková klasika doslova na českém Blaníku. Máme rádi i slovenské písničky, vy určitě taky. No a pokud byste třeba chtěli nějakou jinou českou nebo slovenskou, já vám ji moc ráda zahraju. Už za půl hodiny tu bude totiž prostor pro vaše písničkové přání, ale psát si o tu písničku můžete už hned teď. Vemte tedy do ruky telefon a na číslo 720 83 63 07 mi napište, jakou budeme hrát, taky komu ji chcete nasměrovat. Je to jen a jen na vás, máte úplně volnou ruku, taky volnou fantazii, takže dopište k tomu jakýkoliv vzkaz, přání, blahopřání, vyznání, cokoliv, co máte na srdci. Já se moc těším, no a pokud náhodou chcete říct to téměř osobně, tak můžete nahrávat hlasové zprávy prostřednictvím WhatsAppu. Opět na to stejné číslo, tedy 720 8363 07.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
3: Baumax slaví 10. narozeniny.
4: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
3: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 13. září do Baumaxu v Příbrami.
4: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
4: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
3: Více na Baumax.cz.
5: Hola, hola, Kona volá. Test pro všechny rodiče. Kona je za A, pytlík na přezůvky, za B, nový Hyundai Kona od Lenera.
6: Pořiďte si auto, které bezpečně stříhá zatáčky, spolkne všechny aktovky a přitom vám dopřeje maximální komfort. Konečně auto, od kterého si nechcete dát přestávku. V Lenner Motors v Říčanech na vás čeká 100 skladových vozů Hyundai Kona za nejlepší cenu. Vyberte si dnes a zítra odjíždíte. Více na lennermotors.cz.
7: Kráva, kráva, kapr, kapr.
8: Kapr, kapr, husa, husa.
9: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
10: Krůta, krůta, tchos.
9: Nech toho a pojď.
10: Tchos.
11: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
12: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
13: Pozor, pozor! AAA Auto už pětkrát v Praze!
14: Ano, přesně tak. AAA Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
13: AAA Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
14: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.

0: Petr Bende a spolu s ním Dara Rollins ještě v dobách, kdy nebyla manželkou Pavla Nedvěda. Tak to byla písnička Tráva na Českém Blaníku. 11 hodin a 1 minuta k tomu a po 11. vás čeká mimo jiné i Zuzana Michnová z Marcias. Taky Hrobař od premiéru. A nebo Eva Farna, Všechno nebo nic. Ločka papírová, proudu zas a znova, řídím se peří. Už za chvilku zprávy, ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak dnes bude docela, řekla bych, příznivé počasí. Očekávejte, že naměříme až k 21 stupňům Celsia. Zítra ale pozor, bude více dešťových přeháněk. Nejdřív se nám v noci ochladí na 14 až 10, přes den potom 16 až 21 se zataženou oblohou. V jihovýchodní polovině území většinou právě se zmíněným deštěm. Na východě 12 až 16 stupňů, na horách kolem 12. Už za chviličku zprávy a pak jedem reál v rytmu českých písniček, které máte rádi.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Policie vyzvala uživatele informačního systému Bakaláři, který slouží ke komunikaci školy s žáky a rodiči, aby si zkontrolovali zabezpečení svých účtů. Neznámému pachateli se podařilo prolomit účet jednoho studenta. Jeho jménem pak poslal do jedné školy výhružnou zprávu. Policie případ vyšetřuje. Předsedové vlád středoevropských zemí z Vyšegrádské čtyřky se dnes v Bratislavě sejdou s irským kolegou Michelem Martinem. Jeho země v současnosti předsedá Radě Evropské unie. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. Jednat budou třeba o příštím 7letém rozpočtu EU. Podzim přináší novinky také do městské hromadné dopravy. V Českých Budějovicích začaly v září platit důležité změny. O co jde, ví mluvčí místního dopravního podniku Barbora Fischer.
1: Předplatní jízdenky si cestující mohou online zakoupit v aplikaci DopMCB. Do 18 let stačí přiložit profilovou fotku a doklad totožnosti. Studenti doplní ještě potvrzení o studiu nebo platný studentský průkaz.
0: Jízdenky pro jednotlivé tarifní zóny si cestující mohou koupit také prostřednictvím krajské mobilní aplikace. No a fotbalisté Slávie dnes domácím zápasem proti Lens vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů. Pražané se v úvodním z osmi kol pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže, které trvá už 19 utkání. Tolik zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: A že jich tu bude i v té následující hodině, dáme si třeba Jaroslava Vikrenta, Zuzanu Michnovou z Marcias, anebo Slzu. Fotky na Českém Blaníku.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání. A to každý den hned několikrát. Vy máte šanci si o ní napsat na 728 36 307 nebo taky můžete nahrávat hlasové zprávy. I když musím říct, že mezi našimi milými posluchači je oblíbenější ta textová forma. Stejně tak to má i někdo z vás, kdo napsal před chvílí, milé Rádio Blaníčku, prosila bych o písničku od Jakuba Smolíka Popelky pro moji sestru Lenku, která slaví dnes krásnou 60. a popřát vše nejlepší od všech, co jí mají rádi. Ona bude vědět. Jmenovat nebudu, to by bylo na 2A4. Brzy k ním také přiletí Čáp, to úplně poprvé, takže jí čeká krásná role babičky a chci jí vzkázat: Lenčí, máme tě všichni moc rádi. To ti přejí za celou početnou familii sestra Valina a Jana. Tak my se přidáváme s přáním všeho nejlepšího, to je krásné jubileum. Držím palce, ať ten Čáp se příliš nezdržuje a ať se brzy radujete z vnoučátka. No a tady už je písnička, kterou si vybrala vaše sestra. Jakub Smolík, Popelky na Českém Blaníku.

0: Premiér a hrobař na Českém Blaníku za chviličku 11:30 a my pokračujeme dál, protože před námi jsou další české písničky, ale pozor. Taky připomínám, že nejenom, že jsme aktivní v éteru, ale taky na sociálních sítích, takže pokud jste se třeba ještě dneska namrkli, podívejte se Český Blaník, takhle nás najdete na Instagramu, na Facebooku a zase tam pro vás něco přibylo, tak schválně, co to bylo tentokrát, mrkněte se a dejte sledovat.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Kolik káv vypijete denně?
5: 3, 5, 8?
4: Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
6: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
9: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.pragboats.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Audiobrání je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
13: 3 ve 3.
14: To jsou 3 české písničky na jedno společné téma.
13: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
14: 3 ve 3.
13: Na Českém Blaníku. Český Blaník.
14: To je Blaníček.

0: Řeka lásky Marušky Rotrové na Českém Blaníku, 11 hodin 43 minut. Tak si představte, že Jičín už se na pár dní zase proměnil v místo, kde se pohádky opravdu setkávají s realitou. Ano, Jičín, město pohádek, je tu, včera to všechno začalo a tak už ulicemi města poletují různé pohádkové postavy, hraje se tam, tvoří se, zpívá se. No a letos se navíc všechno točí kolem trochu netradičního průvodce Šišky v háji. Festival Jičín město pohádky nabízí program pro děti, ale i pro dospělé, takže u pohádek se nebudete nudit ani vy. Stejně tak připraveny jsou různé hry, řemesla, dílny, takže pokud chcete utéct z běžného světa do toho pohádkového, je to ideální šance. Celý festival potrvá do 13. září a podtitulem je Hajaja, což odkazuje na výročí spisovatele Václava Čtvrtka a také rozhlasového Hajaju. No a ještě doplním, že pokud byste tam jeli autem, doporučuju raději zaparkovat dále od centra, protože prý tam je to trošičku komplikované, nicméně máte možnost využít i městskou dopravu. Nakonec mrkněte se sami na pohádka.cz, tedy www.pohádka.cz, což jsou webové stránky věnované právě tomuto festivalu, a tam se dozvíte všechny potřebné informace, ať už se to týká programu, parkování, toho, co můžete jíst, co můžete vidět a tak dále a tak dále. Tak já doufám, že si to hlavně užijete, stejně tak jako další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Už za chviličku Brontosauři anebo Reddy Kirken.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz, a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlády nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí.
0: Od 5 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstí.

0: nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Radio Český Blaník.
3: Zítra.

0: Tak to byla Lucka Vondráčková a já si myslím, že je na čase, abychom si představili to, co nám tady bude hrát mezi 12. a 13. Tak třeba nezmaři.
1: Do vlasů bláznivej kluk nepodláky dá.
0: Těšit se můžete i na Divokýho Billa a

0: A taky přijde Jaromír Nohavica. Mám jizvu na rtu.
1: Mé oči mnohé viděli a ruce mnohé měli a srdce stydělo se, když salmy slávy zněly, jak kdyby se někdo sváznal.
0: 12. hodina odbyla a my už to nebudeme protahovat. Za chviličku zprávy, ještě předtím stručně počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Před námi je už skoro víkend, tedy spíš jinak řečeno pátek a pak víkend, takže pokud čekáte, jaké pak bude počasí, já vám to ráda prozradím. Nejdřív v noci se nám ochladí na 14 až 10, zítra přes den pak 16 až 21 stupňů, na severovýchodě a východě země 12 až 16, na horách kolem 12. Očekávejte převážně zataženou oblohu s tím, že srážky mohou být místy četnějšího rázu, takže raději deštník sebou.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
6: A jaké?
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
5: Najdete na levnekřížovky.cz.
6: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
5: Mua.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
7: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdicars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké poledne přeje David Račák. Malí stavitelé i velcí developeři se v následujícím roce a půl začnou řídit novými předpisy. Poslanci ve středu přehlasovali Senát a schválili rozsáhlou změnu stavebního zákona. Podle vlády přispěje k rychlejší výstavbě a tím i dostupnějšímu bydlení. Vznikne nový státní stavební úřad. Vínem, hudbou a folklórem ožije už tento víkend centrum Mikulova. Uskuteční se tam tradiční pálavské vinobraní. Organizátoři letos očekávají návštěvnost okolo 40 tisíc lidí. Jaká známá hudební jména dorazí, řekne PR manažer akce Dominik Ryšánek.
12: Z těch hlavních hvězdky to v pátek Martina Partlová, Yes Brothers, Richard Miller s kapelou nebo kapela Horkýže Slíže. A v sobotu na amfiteátr známá přijede Helena Vondráčková, kapela Hodiny, Poetika, Ben Christovo, Jana Kirchner, zakončí to Monkey Business.
11: A na náměstí se návštěvníci můžou těšit na tradiční folklorní muziku. Americký prezident Donald Trump se domnívá, že válka Spojených států s Íránem skončí hned po listopadových volbách do kongresu. Írán chce podle republikánské hlavy státu ovlivnit americké volby, ale už dlouho nedokáže odolávat ekonomickému tlaku. No a po dvou úspěšných domácích zápasech se pardubičtí hokejisté pokusí předat třetí vítězství v lize mistrů ve Finsku. Odehrají tam hned dva zápasy. Dnes nastoupí v 17:30 na ledě celku Saipa Lappeenranta, pak se přesunou do města Kouvola. Tolik zprávy, přeju všem hezký den.
10: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 12 hodin 6 minut, k tomu je s vámi Veronika Rážová a možná, že právě obědváte, tak já doufám, že k obědu nepohrdnete nápojem lásky číslo 10. Tady je Karel Gott na Českém Blaníku. Krásné odpoledne.

Posloucháte Český Blaník a jestli máte chuť vyrazit za vínem, hudbou a atmosférou Jižní Moravy, tak už počínaje zítřkem můžete. O víkendu se totiž koná pálavské vinobraní v Mikulově. Od pátku do neděle, tedy od 11. do 13. září, vám nabídne ochutnávky stovek vín a burčáku, taky cymbálovou muziku, stejně tak i folklor. No a pokud jste na takové ty tradiční záležitosti, tak se těšte i na tradiční historický průvod. V čele pak stane král Václav IV. No a samozřejmostí je i spousta koncertů. Těšit se tam můžete třeba na Opět a Radeček. Tak sorry, že mám rád hory. Taky skupina Jelen vystoupí. A budou tam i Skyline, Tata Boys a nebo Divokej Bill. No a Divokej byl už i tady u nás na Českém Blaníku, tak si to moc užijte, pochutnejte si, no a poslouchejte Český Blaník právě teď lahůdky.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Kapela Kryštof, tak pojď hledat břeh na Českém Blaníku. Za chviličku bude půl jedné. Před chvílí jsme mluvili o Jičínu, městu pohádek, a u pohádek vlastně ještě tak trochu zůstaneme. Představte si to, že známí dva moulové, Pat a Mat, slaví padesátku. Pořád jsou stejně nešikovní, jako když jsme je viděli úplně poprvé. Legendární dvojice těchto kutilů se letos navíc vrací na plátna, ale zajímavé je i zákulisí jejich výroby. Jejich figurky se totiž pořád vyrábějí ručně a už třetí generace jedné rodiny se podílí na tom, aby Pat s Matem mohli dál páchat svoje domácí katastrofy. No a protože jim to pořád nejde, jak má, čeká nás letos i nové filmové dobrodružství Pat a Mat zpátky na venkově. Tak vidíte, máme se zase na co těšit. Do té doby tu ale ještě odehrajeme spoustu českých písniček, které máte rádi. Za chvilku třeba Jarek Nohavica anebo Aleš Brichta.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
6: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
7: Kráva, kráva, kapr, kapr.
8: Kapr, kapr, husa, husa.
9: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
10: Krůta, krůta, tchos!
9: Nech toho a pojď.
10: Tchos.
11: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
12: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
11: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
12: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
13: Maxi, Maxi, Maxi Dotace.
14: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů při točení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
15: Rádio Český Blaník.

Velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže, jak to tak vidím.

Leonardu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš

0: při mě stál. On při mě stál.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém Blaníku.

už je to fuk, že ty a ta, ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což je tedy

že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je

0: že ty a ta holka.
1: Tak Michal Kruzberský by asi nedostal ránu, ale pozor, Michale, víš, co můžeš dostat?
2: Ne, povídej.
1: Píchanec od komára, protože pozor, já ti nelžu, opravdu tady ve studiu je komár a já ho tady honím celý vysílání a nevím, kde je.
2: Tak to máš dobrou zábavu, já myslím, že tady jako pracuješ a ty tady honíš komáry.
1: Ne, pozor, tato zábava ti bude právě teď předána, protože opravdu z ničeho nic tady od mikrofonu, za počítač a tak. No, milí posluchači, kdybyste si to tak představili, tak my tady máme vlastně tři monitory a ten komár si, řekla bych, najde vždycky místo zezadu toho monitoru, u kterého já akorát stojím, tudíž není vidět. Pak vyletí v průběhu mého vstupu, kdy mluvím, kdy
2: já nemůžu, provokatér,
1: kdy nemůžu nic dělat a pak zase někam usedne a tiše číhá. Takže Michale, já tě poprosím, zítra vysílám ráno, takže nerada bych, abych jako hnedka po ránu dostala píchanec od komára, tak buď tak hodnej, zkus ho někde čapnout a zneškodnit.
2: Hele, budu se snažit, jo?
1: Dobře, děkuju moc, já ti přeju krásný vysílání, s komárem si to tu užijte, no a za chviličku Lucka Bílá nebo Marek Ztracený na Českém Blaníku.
2: Mám nohy jako komár.
3: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
5: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami na Svaté hoře 12. září.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra. Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card

0: s tímhle šrotem to v životě nedodělám.
1: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
0: Mají i pořádný stroje?
1: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
2: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
3: Čeká vás samozběr jahod přímo ve Foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
2: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
5: K čemu vám jsme dobrý?
6: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník. Rádio Český Blaník.

0: Petr Novák na konci hodiny i s písničkou Povídej. No tak když jinak nedáte, tak já teda povídat budu. Po 13. nás čeká ve vysílání třeba Iveta Bartošová. Tančit budeme i s kapelou Miraj. A ještě jedna seriálová od Karla Gotta. Na českém blaníku i po 13. české písničky, které máte rádi.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
6: A jaké?
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
5: Najdete na levnekřížovky.cz.
6: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
5: Mua.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
8: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Počasí na českém blaníku.
0: Zítřejší pátek bude zpočátku převážně zatažený, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm, no a během odpoledne bude oblačnosti i srážek od západu ubývat. Na východě ustanou srážky až večer, takže tam počítejte s deštníky až do večera. Teploty stejné jako dnes, čili 16 až 21 maximálně, ale na tom severovýchodě a východě dokonce jen 12 až 16 stupňů, takže strašné skoky. Teploty na horách maximálně do 12. Tolik počasí na páteční den, ale teď David Račák a aktuální zprávy.
10: Zprávy na českém plání.
11: Hezké odpoledne přeje David Račák. Po přechodu studené fronty se v Česku citelně ochladí. V pátek bude ještě pršet hlavně na východě. O víkendu se počasí postupně uklidní a místy se ukáže i více slunce. Odpolední teploty mohou v sobotu a v neděli vystoupat až ke 24 stupňům Celsia. Další déšť dorazí v noci na pondělí. Komáři mohou přenášet infekční nemoci i na podzim. Cestovatelé by proto měli být hlavně opatrní při cestách do jižní Evropy a Asie. Hrozí například západonilská horečka nebo horečka dengue. Pokračuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Martin Novotný.
12: Není důvod kvůli riziku nákazy rušit dovolenou nebo měnit cestovní plány. Je ale potřeba počítat s tím, že komár na jihu Evropy už nemusí být jen nepříjemným hmyzem, ale může přenášet i infekční onemocnění. Ochrana je přitom jednoduchá. Základem je vhodný repelent a důsledná ochrana před poštípáním, a to i během dne.
11: Důležité je také nosit oblečení s dlouhými rukávy a nohavicemi a chránit prostor, kde spíte. Ruský prezident Vladimir Putin si přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině, prohlásil ve středu podle agentury Reuters americký prezident Donald Trump. Kdyby si to přál i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, bylo by to hezké, uvedl. No a tenistky Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou postoupily do finále čtyřhry na US Open a dělí je poslední výhra od společného kariérního Grand Slamu. Nasazené jedničky porazily rusko-belgickou dvojici Diana Schneiderová a Elis Mertensová ve dvou setech. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Čtvrtek, 3 minuty po 13. hodině a čtvrtek to už je takový malý pátek, tak vydržte, Michal Krosberský je s vámi a teď Dalibor Janda.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Vždy s pořádnou dávkou energie. Kapela Miraj, Chci tančit, 12 minut po 13. na Českém Blaníku. A přátelé, když se řekne sport, tak to nemusí znamenat jenom fotbal anebo hokej. Co zajímavého se odehrává třeba na florbale, to zjišťoval i náš kolega Radek Barkman. Radku, hezké odpoledne.
2: Pěkný den. Českou mužskou florbalovou reprezentaci čeká v prosinci útok na premiérový titul mistrů světa. Několik medailových turnajů z posledních let dává naději, že by se to ve Švédsku třeba konečně mohlo podařit. Přípravný turnaj Euroflorbal Tour v Chomutově sice tolik optimistický nebyl, trenérský štáb ale stále věří, že se do prosince povede všechno vyladit. Právě mužské mistrovství světa bude největší akcí nadcházející florbalové sezony. Ta se na plné obrátky rozjede už tento víkend startem nejvyšších soutěží mužů i žen. Největšími favority na obhajobu výhry v Live Sport Superlize zůstávají florbalisté Mladé Boleslavy. Mohutně však v průběhu léta posiloval i střešovický Tatran. Ten by se chtěl vrátit na trůn, kde byl naposledy v roce 2024. Na úřadujícího českého šampiona, tedy Mladou Boleslav, čeká už ke konci září, stejně jako na poslední vítězky ženské extraligy Bulldogs Brno, také vstup do Champions Cupu, tedy evropské obdoby Ligy mistrů. To v historii dokázal vyhrát pouze mužský Tatran Střešovice, a to v roce 2024. Mladá Boleslav pak o rok později skončila ve finále. Závěrečné superfinále soutěže se stejně jako loni uskuteční v O2 aréně v neděli 25. dubna. Pro Český Blaník Radek Barkman.
1: Radko, díky i za tyhle informace a my dál pokračujeme a hrajeme české písničky, které máte rádi. Teď třeba Karel Zich od nás.
3: Oči do kořán a v těch očích tání

0: Hodně silná písnička, o tom není třeba pochybovat. Krev toulavá a Karel Gott teď na Českém Blaníku. A my ve 13 hodin a 23 minut zdravíme taky na Mělnicko, kde nás v kanceláři s kolegyněmi poslouchá i posluchačka Petra, kterou rozhodně zdravíme. Děkujeme za to, že jste s námi i tam a rozhodně vám taky do té kanceláře za chvíli pošleme tichou dohodu. Bude i Gump a nebo Michal Penk. Odpuste nám. Tak buďte s námi dál.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sestři, rychle, ztrácíme jí.
3: Potřebujeme obří mravence.
2: Svezeme jí na Jelenovi.
3: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
4: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz
5: Pamatujete si?
6: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
7: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
6: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
7: 12. září, Johan V. Třebíblice.
6: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicich.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
8: Po dovolené jste zjistili, že si potřebujete odpočinout hlavně od svého starého auta? Nenechte si kazit dojmy z prázdnin a vyměňte své staré auto ještě dnes v Praze na Braníku. V Lenner Motors máme až 400 vozů všech značek na jednom místě. To by bylo, abyste si nevybrali. Vaše stávající auto navíc vykoupíme za nejlepší cenu v hotovosti nebo převodem. Stavte se u nás. Máme otevřeno každý den od 9 do 19 hodin. Lenner Motors, váš partner na cestách.
9: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
10: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Level Sprák. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Z Planého dne právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
14: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
15: Český Blaník.

0: třetí galaxie a přivítal nás Michal David, který nám taky zpíval na Konopišti. Teď 13 hodin a 42 minut k tomu a mám tady jeden příběh, u kterého opravdu zvažuju, jestli si to někdo jako nevymyslel, anebo jestli to nenapsala AI. Čtu si tady totiž na internetu, že jistý 50-letý Anthony z Anglie dostal u soudu 36 týdnů ve vězení, protože ho zastavili policisté a zjistili, že je opilý. Doteď nic zajímavého, veďte. Děje se to každý den, jenže pak se ukázalo, že ten řidič nemá ani řidičák. A proč nemá řidičák? Protože, přátelé, on je slepý. Ano, slyšíte správně. Prý se pohádal doma s manželkou a chtěl před ní ujet a před všemi těmi problémy a tak sedl do auta a ujel 240 kilometrů. Policistům vysvětlil, že o zrak z větší části přišel před 2 lety. Zároveň však stále ještě rozeznává světla, takže na silnici se orientoval podle brzdových světel u aut, která jela před ním. Jeho handicapu se dokonce nevšimli ani na čerpací stanici, kde se zastavil pro benzín. Tak dámy, tady vidíte, že stačí jedna hádka s vámi a i slepý zase začne vidět. Za chvilku Maruška Rotrová a také Xindolix.
1: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže, místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com.
2: No jo, autobus. Tomu se to jede, když má svůj pruh.
3: Jenomže ty máš auto, tak přibrzdi.
4: Některé cesty nekončí v koloně. S Pit lítačkou můžete jet dál. Pit lítačka. Aplikace, která spojuje.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
6: Když potřebujete brýle, tak Bob Optik. Když kontaktní čočky, tak Bob Optik. Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak Bob Optik. Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena. Bob Optik. Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
7: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
8: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Je na poliklinikaflorence.cz.
9: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
10: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
11: Tak abyste ho nepromeškali.
10: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
11: Garanci kvality i výhodného financování.
10: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
13: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
16: Ahoj kamarádi a trampové, 12. září vás veme na 33. ročník festivalu Trampské Pikovice. Zahraje to nejlepší z naší scény. Honza Nedvěd a příbuzní, Texmeni, Pacific, Schovanky, Nová sekce, X-Ted, Hobo Survival, Alva, Sichravo, Heureka a Tabásek and Partia. Zábava pro všechny, lyžování zlata, železný tramp, zlatokop Tom, skauti a další. Skvělé jídlo a pivko, báječná trampská atmosféra a přidaný vlak Českých drah ve 23:30. Pojďme si to pořádně užít. Více na www.trampskepikovice.cz.
17: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
18: Na vaši návštěvu se těší Autobranka.
3: Váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
9: Rádio Český Blaník.

0: Petr Muk, snad se mi nestratíš. Tak já doufám, že jste se taky nikam nestratili, protože v další hodince pro vás mám pořádnou dávku českých písniček. Bude Bára Basiková hned z kraje hodiny. Bobra Motýla taky vyznání. A vytryskne nám tady gejzír s Petrem Kotfaldem. České písničky, které máte rádi, i po 14. hodině.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s ptákem.
3: Najdete na levnekřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: Mua.
5: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
1: Pálovské vinobraní v Mikulově od 11. do 13. září. Těšte se na hektolitry vína, burčáku a spoustu skvělého jídla. Užijete si kapely jako Monkey Business, Horký žeslíže, Richard Miller, Ben Kristovao, Helena Vondráčková a další. Program i vstupenky naleznete na webu pálovskevinobraní.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra už je pátek a pátek bude zpočátku převážně zatažený, v jihovýchodní polovině území také s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnosti i srážek od západu ubývat. Jen na východě ustanou srážky až večer. Teploty stejné jako dnes 16 až 21, jen na severovýchodě a východě tam bude ještě méně, pouze 12 až 16 stupňů. No a na horách pak rtuť teploměru vyskočí maximálně na 12. Tolik počasí na zítřek a co se děje teď, to ví David Račák.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké odpoledne přeje David Račák. I když vláda Andreje Babiše ve svém programovém prohlášení slíbila, že daně zvyšovat nebude, situace se mění. Po návrhu rozpočtu s obrovským schodkem Babiš mluví o vyšším zdanění dividend nebo investičních nemovitostí. Jisté jsou už změny u některých spotřebních daní. Nebezpečný nález na Šumavě čeká likvidace. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku průzkum odhalil asi 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Jak moc je to nebezpečné, říká mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Šilerová.
8: Průzkum z letošního roku potvrdil rozsáhlou kontaminaci půdy a závažná rizika pro zdraví lidí i životní prostředí. Chemické látky jsou karcinogenní, mohou poškodit reprodukční, vývojový, hormonální a imunitní systém. Některé z nalezených látek představují také významné riziko pro kvalitu podzemní vody.
0: Do zahájení sanace bude prostor střežit policie. Samostatné odstraňování ekologické zátěže potrvá až do roku 2028. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, vyrovnal rekord z července 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila skoro 17 stupňů Celsia a byla o téměř 1 stupeň nad průměrem. Uvedla to služba Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus. No a americká technologická společnost Apple představila svůj první skládací telefon iPhone Duo. Firma s ním přišla 7 let po jihokorejském konkurentovi Samsung. Přístroj má ve složeném stavu velikost cestovního pasu. Tolik zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré čtvrteční odpoledne vám dál přeje Michal Krusberský a teď už Bára Basiková. Souměrná.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Kdo pak může změřit délku dní, kdy jsme se znali? Kdo pak může zvážit zklamání, když přišel on? Ale tohle všechno přece jen

Bobra Motýl a vyznání. Teď 14 minut po 14. Hezky se nám to sešlo. A pravda, prázdniny už jsou pryč. Sluníčko se teď taky začalo schovávat, takže spíš nastává ten podzim. Ale i v tom podzimním dni my vás stále zveme, abyste s námi vyrazili a užili si skvělou hudbu na vinicích. Ano, se skleničkou třeba i dobrého vína. Kam byste ještě stále mohli v rámci tohoto měsíce vyrazit? Třeba už zítra 11. budou 4 tenoři na vinařství Johan V. v Třebí v Licích. No a 17. září tam, nebo respektive to budou Tata Boys ve vinných sklepích v Kutné Hoře. No a o den později na stejném místě, čili v Kutné Hoře, bude i kapela MIG 21. Tam byste na ně mohli rozhodně jít. Ano, ano, a to není všechno. 18. září bude taky David Koller na vinařství, respektive na hraničním zámečku v Lednici. Tam to mám velmi rád a David Koller si Moravu taky velmi pochvaluje. Tak i tam můžete na něj vyrazit. A my teď vyrážíme do dalšího hudebního světa, už za okamžik ZOO a nejdřív Petr Spálený. Dáma při těle od nás. Sklony

0: Petr Kotwald a jeho gejzír. Ano, a když už jsme u té vody, přátelé, tak Brno bude mít za 2 roky nové lákadlo a na to se přijedu osobně podívat. Bude jim totiž nové akvárium. No, akvárium. On to bude celý akvarijní svět s více než 500 druhy zvířat, s 55-metrovým dlouhým podvodním tunelem i pozorovací stěnou, která bude mít 117 metrů čtverečních a bude největší v Evropě. Bude se stavět už v příštím roce a hotovo má být v druhé polovině roku 2028. Tak doufám, že to bude brzy hotovo, protože na tohle se hodně těším. No a vy se za okamžik můžete těšit na Vaška Neckáře a bude i Turbo a hráč.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá ty. Hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na zdar.cz.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefir v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's Ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
12: Rádio Český Blaník.

0: Verona a protilátky. A teď budeme potřebovat hodně protilátek, že jo? Podzim se blíží a infekce jsou tady. Takže jeste vitaminky, dobře odpočívejte a bavte se s námi.
1: Co Čech, to rekord.
0: My vám třeba právě teď nabídneme další domácí rekord. Pepíno Vaněk ve studiu a dneska to bude prý o nějaké zřícenině. Tak povídej, Pepo.
2: Následující zápis bych rád věnoval svému synkovi Vítkovi, neboť jsme do České knihy rekordů zaevidovali i hradní zříceninu v nejvyšší nadmořské výšce, a to je Vítkův hrádek. Tahle ta zřícenina byla založena, ještě ne co by zřícenina, kolem roku 1250 na nepřístupném místě v nepřístupném terénu a je nejvýše položenou dochovanou hradní zříceninou v České republice. V roce 1990 byla zřícenina v havarijním stavu předána obci Přední Vítoň a ty se o ní postarali tak dobře, že se po statickém zajištění z ní stal krásný turistický vyhledávaný cíl. Gratulujeme a jsme rádi, že jsme mohli Vítkův hrádek zapsat do České knihy rekordů.
0: No tak vidíte, do knihy rekordů se můžete dostat opravdu nejrůznějšími způsoby. Tak koukejte kolem sebe, třeba vás něco napadne.
1: Co Čech, to rekord. Na Českém Blaníku. Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Na vědomí se dává, že od 11. do 13. září se vlady nad městem Tábor ujme Jan Žižka se svou družinou. Město Tábor ožije středověkými tržišti a uličkami, koncerty, kostýmovými průvody i videomappingem. Podrobný program a prodej vstupenek na táborská setkání EU.
8: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla do.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
12: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
13: Bude vejdán.
14: Rádio Český Blaník.

duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavlou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj dům, duši, když život patří katům.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

0: než to vlastně je.
1: Marek Ztracený zakončil tuto hodinu odpoledního čtvrtečního vysílání i s písničkou Když tě život kope do zadku. My pokračujeme dál a roztančíme to hned po 15. hodině s baletem Hej pane disc-jockey. Také dorazí Vláďa Myšík, stříhali do hola malého chlapečka.
2: Stříhali do hola malého chlapečka.
1: A nevadí a babi Daněk taky bude.
3: A tehdy po druhé si řekl.
1: No, prostě nevadí. České písničky, které máte rádi i po 15. hodině.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
8: Pro doma.
9: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
10: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
11: Na českém blaníku.
1: Jak to s počasím bude vypadat zítra při pátku? Zpočátku bude převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm a během odpoledne bude oblačnosti i srážek od západu ubývat. Jen na východě zůstanou srážky až do večera. Teploty 16 až 21, na tom severovýchodě a východě dokonce jenom 12 až 16 stupňů a na horách tam naměříme maximálně 12. Teď už změna, máme krátce po 15. a naproti mně Monika Holubová se zprávami.
12: Zprávy na českém blaníku.
13: Hezké odpoledne u zpráv vás vítá Monika Holubová. Chystaný systém emisních povolenek ETS 2 negativně dopadne na evropské rafinérie. Podle premiéra Andreje Babiše by měl proto být odložen. Řekl to před odletem na jednání premiérů Vyšegrádské čtyřky. Se svými protějšky chce Babiš mluvit také o příštím sedmiletém rozpočtu Evropské unie. Opět také zkritizoval systém ETS 1. Žalobce obžaloval 8 lidí a firmu v kauze dopravních zakázek Olomouckého kraje. Případ autostráda projedná Olomoucký krajský soud. Věc žalobci uzavřeli skoro 3 roky po otevření této kauzy. Češi se musí mít neustále na pozoru před kybernetickými podvodníky. Pomoci by měla i kampaň Nepindej. Podrobnosti o ní má reportér Radek Barkman.
14: Hezký den. Počet podvodů způsobených kybernetickou kriminalitou v České republice neustále roste. Zatímco loni policie řešila necelých 19 000, počet podvodných útoků zaznamenaných bankami za prvních 7 měsíců roku 2026 se zvýšil zhruba o třetinu. Takzvaní e-šmejdi tak způsobili škodu za necelé 2 miliardy korun. Vedle investičních podvodů, phishingu a falešných bankéřů si například podvodníci nově posílají pro hotovost i kurýry. Z Prahy Radek Barkman.
13: Jihlavská nemocnice zrekonstruovala po 23 letech sály jednodenní chirurgie. Nové vybavení stálo přes 22 milionů a jím cílem bylo zajistit lepší podmínky pacientům i personálu. Sály slouží hlavně pro gynekologické, ortopedické, urologické a chirurgické výkony, které nevyžadují hospitalizaci. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
12: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
1: Tak Monika Holubová má na hodinku pauzu, ale my pokračujeme rozhodně dál. Za chvíli nás čekají 3 ve 3, 3 písničky na stejné téma. Uvidíme, jaké to bude dnes. No a taky se podíváme na fotbalovou ligu mistrů. A co vám budeme hrát? Jitku Zelenkovou za chvíli, bude i slibovaný Vláďa Myšík. A teď balet Hej pane disc-jockey. Tak Michal Krusbersky vás zdraví do aut, do práce i do domovů.

0: Jitka Zelenková. Máme šanci a tu rozhodně máte i vy.
1: Radio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Ale než se dostaneme k písničce na přání, tak si pojďme dát 3 ve 3, protože máme už skoro 14 minut po 15. A dneska, přátelé, si dáme písničky legendární kapely ABBA. Ano, v českém podání jich máme hodně, tak schválně, pojďme si je dát. Helena Vondráčková, a ty se ptáš, co já? V originále The Winner Takes It All taky bude písnička Hanky Zagorové a Petra Reska Asi, čili Hany Hany, a ještě Věra Špinarová a Fernando. Tak se jmenuje úplně stejně ta písnička i od ABBY. Tak pojďme zazpomínat na tuhletu švédskou čtveřici, která prostě dělala jeden hit za druhým.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Poslední, třetí písnička od ABBY v českém podání u nás na Českém Blaníku, takže Věrka Špinarová a Fernando. To u nás v kalendáři je dneska Irma a když slyším tohleto jméno, tak se mi vybaví okamžitě slečná Irmička s Adély, co ještě nevečeřela. Ale pokud máte doma i nějakou Irmu, tak velká gratulace od nás a rozhodně za chvíli další české písničky, které máte rádi i pro Irmy. Pavla Forstová, La Luna nás čeká a také Vaby Daněk a Nevadí.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz. I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
5: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
6: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
7: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
6: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
7: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
6: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
7: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
6: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
7: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
6: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
8: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
9: Vraňany nabízejí.
10: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte. Ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole. Hrajte golf. Relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
12: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
13: Co se tady děje?
14: Co se chystá?
15: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
16: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
15: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
17: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
18: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
19: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
20: Český Blaník.
21: Napůl jako hrou a na polovic vážně, čerstvou maturitou.

peron snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok,

zřešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Můr našich lások, Meky Žbírka na Českém Blaníku, 15 hodin a 42 minut k tomu. A přátelé, fotbalová Slavie dneska vstoupí do nového ročníku Ligy mistrů. Hned na úvod přivítá na domácím hřišti tým Racingu Lens. A jak to vidí trenér sešívaných Jindřich Trpišovský, to nám teď prozradí.
1: Máme některé nové zbraně, věci, které bychom si chtěli přenést do té soutěže, ale jak to opakuju před každým zápasem a po každém zápase, je to ta nejtěžší prověrka, která je s těma nejlepšíma týmama a potřebujete velmi dobrý týmový výkon, potřebujete velmi dobrý individuální výkon všech těch hráčů, kteří jsou na hřišti, potřebujete velmi dobrý výkon těch hráčů, kteří přijdou na hřiště. To zase pro nás bude takový první test toho, jestli jsme se oproti loňsku posunuli.
0: No tak dnes to uvidíme. Zápas začíná každopádně v 9 večer, tak ať vyhraje ten lepší, to je jasná věc. A u nás na Českém Blaníku Dalibor Janda a také Daniel Landa. Tajemství si dáme. Za malý okamžik, hezký poslech přejeme.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
6: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
8: Odplouvám kránu na katamaránu.
9: www.pragueboats.cz.
8: Už ví.
9: Tak vzhůru na palubu.
10: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
11: A jaké?
10: Alfa křížovky, ty s duhou.
11: A s ptákem.
10: Najdete na levnekřížovky.cz.
11: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
10: Mua.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
17: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
18: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
17: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
18: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
17: Přece Hermann.
18: Hermann. Jistota na celý život.
19: Písnička na přání.
0: Každý všední den vždy po 8, po 11 a po 17 hodině.
19: Písnička na přání na Českém Blaníku.
0: Český Blaník.
19: To je Blaníček.

0: je show Alenka Filipová na Českém Blaníku a ta naše show bude pokračovat i po 16. S kapelou Buty bude František. Všechno, co může. Taky si pustíme Prodavače a Michala Tučného. A ještě pořádný Plamen nabídne Kateřina Marie Tichá. A budou další české písničky, které máte rádi.
1: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
2: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvispomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude zpočátku převážně zatažený, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm a během odpoledne bude oblačnosti i srážek od západu ubývat. Jen na východě se udrží až do večera. Teploty 16 až 21 v průměru, na severovýchodě a východě tam bude ještě méně, naměříme maximálně 12 až 16 stupňů, no a na horách jen kolem 12. Teď už Monika Holubová a další aktuální zprávy od nás.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Meziroční inflace v srpnu zrychlila na 1,9%. Oproti červencovým číslům je to o 0,2% víc. Svůj předběžný odhad z minulého týdne dnes potvrdil Český statistický úřad. Zdražily hlavně pohonné hmoty, naopak potraviny zlevnily. Třeba trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo o 0,2%. Nový kolektor v Brně vzniká rychlostí 80 cm za den. Práce nyní probíhají pod Českou ulicí v centru města po roce přípravných prací. Ražba kolektoru, který bude mít 21 odboček, potrvá zhruba rok. Ochránci přírody chystají záchranu uvízlých škeblí na březích Slapské přehrady. V koordinaci se státním podnikem Povodí Vltavy teď hledají skupiny dobrovolníků, spolky, školní třídy i jednotlivce, kteří pomůžou vrátit ohrožené živočichy do vody. Za tímto účelem spustili i speciální web. Klatovy pokračují v péči o své mosty a lávky. Město je pravidelně kontroluje a podle jejich stavu plánuje opravy i větší rekonstrukce. Letos už třeba dokončilo obnovu mostu ve Vícenicích a další práce chystá. Jaké jde, dodává mluvčí tamního městského úřadu Radmila Nagovská.
7: Ve druhé polovině září bude zahájena odborná údržba mostu v Dukelské ulici. Již v rámci rekonstrukce nádražní ulice byl opraven povrch mostu a provedeno zalití mostních spár. Navazující údržba bude zaměřena na další prodloužení životnosti mostního objektu.
6: Práce jsou připraveny tak, aby proběhly bez omezení provozu. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Ať už vás konečně propustili z práce a míříte domů, a nebo si děláte pauzičku třeba někde na benzínce, tak jsme rádi, že jste s námi. Posíláme Buty a Františka a za chvíli také písnička dnešního dne. Michal vás zdravím, přeju pohodu a dobrou náladu.

0: To je kadence slov, co? Ta, ta, ta, ta, ta. Michal Tučný a Prodavač u nás na Českém Blaníku.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Ovšem, teď se zaměříme na úplně jinou českou hezkou. Dáme si Činasky a dáme si jejich Kláru. A jak vznikla tahle ta písnička? No, ptáme se samozřejmě frontmana Michala Malátného.
3: Klára je přesně ten model, že jsme točili desku a tehdejší producent Michal Pekárek říká, jo, kluci, je to dobrý, ale chybí prostě na té desce nějaká taková lehká, jednoduchá písnička. Jakoby letní, jo, takový prostě jako taková lehonká píseň, trošku o ničem. Jsem říkal, no jo, ale ty jo. No tak já doma ještě projdu počítač, třeba něco najdu. A našel jsem přesně popěvek. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Tak jsem to poslal Pavlovi Grohmanovi, ten vymyslel tu první sloku. Kláro, jak to s tebou vypadá? Donesli jsme to, producent řekl, ano, to je ona. A já jsem to bral jako, že to je prostě taková písnička do počtu na desku, že vlastně, jako nebyl jsem na to moc pyšnej, no, jo, jako na ten nápad. Přišlo mi to takový trošku jako diskotékový, nebo takový jako trošku vodinut, jo. No nicméně jsme to natočili a taky vlastně z toho byl docela hit. A myslím si, že většina Klár v tomhle státě nás proklíná, protože kdykoliv potkám nějakou Kláru, tak říká, pane bože, co byste mi dali teda. To mi všichni zpívali na potkání furt a už mi to lezlo krkem. No. A nám teda taky, protože jsme pak Kláru jako několik let nehráli.
0: No ale my si ji dneska zahrajeme právě teď, Činasky a Klára.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Kaťáci neboli katapult, jen jednou dostat šanci. Vy ovšem dostanete spoustu šancí svést se novou lanovkou na Petřín. Ano, už známe oficiální datum, kdy se poprvé rozjede pro veřejnost a bude to 22. září v 7 ráno. Lanovka bude každý den v provozu do 22.15 a jednotlivé spoje budou odjíždět v 10-minutových intervalech. No ale budeme si muset trošičku připlatit, protože jednorázové jízdné bez slev nás bude stát 100 korun. Takže už je jenom na vás, jestli si to vyšlápnete po svých, anebo se svezete novou lanovkou. My za chvíli budeme zase hrát české písničky, které máte rádi. Pavel Bobek bude a také Lucie a Srdce.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Tradiční akce na tradičním místě. To je svatohorská Šalmaj v Příbrami. V sobotu 12. září se můžete těšit na dobový průvod, středověký trh, aktivity pro děti i dospělé, bohatý pódiový program nebo běh hasičů do svatohorských schodů. To vše v Příbrami, na Svaté hoře 12. září.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
5: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
6: A jaké?
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
5: Najdete na levnekřížovky.cz.
6: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
5: Mua.
7: Když potřebujete brýle, tak.
8: Bob Optik.
7: Když kontaktní čočky, tak.
8: Bob Optik.
7: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
8: Bob Optik.
7: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
8: Bob Optik.
7: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
9: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
10: Než se pustíte do bourání, rekonstrukce, stavby nebo výkopů a zahradních úprav, domluvte si kontejner. Odpady Janeček. Odvoz pomocí specializovaných kontejnerů, objednání a specifikace online. Žádné zdlouhavé telefonování. Přistavení kontejneru na pár kliknutí. Odpady Janeček.cz.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
11: Odplouvám kránu na katamaránu.
12: www.prageboats.cz.
11: Už vím.
12: Tak vzhůru na palubu.
13: Pozor, pozor! AA auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
14: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
13: AAA auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
14: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Český blaník.
16: To je Blaníček.

0: Slovenská dvojka, Erik Aresta, Barbara Hasčáková a jejich Aniel dvojka u nás na Českém Blaníku. Přátelé, pokud jste právě dorazili domů, ležíte na gauči, jste úplně mrtví z dnešní práce, tak možná byste si chtěli nechat zahrát něco na povzbuzení, nějakou vaší oblíbenou písničku, co vás zase trošku nakopne, dodávám energii, co? No tak teď je ten vhodný čas vzít do ruky mobil, napsat nám SMSku anebo poslat hlasovku přes WhatsApp, obojí na číslo 720-836307. Těším se na vaše vzkazy, už příští hodince budeme hrát na přání, ale nejdřív si dáme Marka Ztraceného a také Valdemara Matušku. S Bohem lásko za malý okamžik.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Praho z Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
5: www.hotovky.cz.
6: Chystáte se dát své úspory za ojeté auto? No moment! Co takhle nové MG už od 350 tisíc? Projď se v MG na největší automobilové akci v Táboře pro celou rodinu. Ať už rodinné SUV nebo výkonný sporták Cyberster tě čeká v Amdikars ve Božické ulici už v sobotu 12.9. od 10 hodin.
7: Tímhle šrotem to v životě nedodělám.
8: Svaly máš jak Arnold, ale vercajk k ničemu. Vyber si radši na e-shopu Unimax.
7: Mají i pořádný stroje?
8: Jasně, stroje a nářadí pro profíky i kutily a dovezou ti to až domů. Unimax. Dělej, co miluješ.
9: Majaland a dinosaurie za korunu? Rozhodně.
10: Ve všední dny zaplatí dospělý doprovod jen 1 korunu.
9: Ale pozor, nabídka platí pouze do konce září.
10: Navíc teď v outletu Pop Airport nakoupíte se slevami až 70%. Třeba u značek Nike, Adidas, Guess nebo Meatfly.
9: Více o vstupu za korunu a aktuálních slevách najdete na pop.cz.
10: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
11: Pamatujete si?
12: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
13: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
12: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
13: 12. září, Johan V. Třebíblice.
12: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebivlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
14: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
15: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Černý most od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
16: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
17: Rádio Český Blaník.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Tak touhletou mimořádnou linkou jsme se svezli až k závěru této hodinky. Hanka Zagorová už je za námi, ale před námi další hromada českých písniček, které máte rádi. Mimo jiné třeba Petr Novák za chvíli. Taky si pustíme Aničku K, vždycky se budem znát. A já to začínám chápat. A ještě řemeslo Františka Nedvěra. Je půl noc, chce se mi spát. Na českém blaníku dál české písničky, které máte rádi.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
2: Už víš, co máš s tím ramenem?
3: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
2: Takže musíš zase někam jinam?
3: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
2: To bych taky potřeboval.
3: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
4: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Počasí na českém blaníku.
0: Zítřejší den zpočátku převážně zataženým v jihovýchodní polovině území máme čekat občasný déšť. Během odpoledne bude potom oblačnosti i srážek pomaličko od západu ubývat. Na rozdíl od východu, kde ty srážky vydrží až do večera. Teploty 16 až 21 v průměru, jen na severovýchodě a východě bude ještě o něco méně. Tady naměříme pouze 12 až 16 stupňů a na horách tady se rtuť teploměru dostane maximálně k 12 stupňům. Teď už Monika Holubová, která naopak ví, co se děje aktuálně.
7: Zprávy na českém blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Demolice zbylé části vyhořelé budovy ve Zlíně je hotová. Během odpoledne, když se mohutné kleště bagru zakously do konstrukce, se najednou celá zřítila. Na místě teď zůstává obrovská hromada trosek. Odhadem jde o 140 tisíc tun materiálu. Ty musí zmizet do poloviny prosince. Česko bude i přes situaci na západním břehu dál obchodovat s Izraelem. Na pražské konferenci to dnes řekl ministr průmyslu Karel Havlíček. Británie, Francie, Polsko a dalších 9 zemí totiž tento týden uvedlo, že omezí dovoz zboží z nelegálních izraelských osad na okupovaném palestinském území. 3/5 dětí zažívají při debatách s rodiči o používání mobilu napětí. Často ale o tomto tématu ani nemluví. Víc než polovina dětí by přitom nekritický zájem o to, co na telefonu vlastně dělají, uvítala. Výsledky průzkumu dnes představili zástupci výzkumné agentury NMS a nadace Autů. Houbařská sezona odstartovala. Houby rostou ale zatím jen v některých lokalitách, kde napršelo nejvíc. Při cestě do lesa je dobré nezapomínat na několik pravidel. Za co může hrozit pokuta, vysvětluje mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
9: Na co si houbaři ovšem musí dát trochu pozor, je způsob, jakým se do lesa dostanou, protože na území Národního parku, zejména také na území chráněné krajinné oblasti Labské pískovce nebo Lužické hory, nemohou parkovat kdekoliv v lese.
8: V případě nevhodného parkování můžou totiž řidiči dostat pokutu od lesní stráže. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A také jedna písnička na vaše přání. Stále si ji můžete objednat na 720 83 63 07. A teď už Petr Novák, Hvězdičko blízkavá, a Michal Krusberský vám přeje pohodové odpoledne s námi.
10: Hrozně ráda máš ten grel tam v přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých roliček tvých.

0: Láďa Šajdl, jsou dny, kdy svítá o něco dřív, i když teď, přátelé, nám svítá o něco později, že jo? Dny se začínají zkracovat, ale nebojte, my vás dál budeme zásobovat skvělými písničkami, které vám zvednou náladu.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Zdraví Michale z Kladna, dnes jsem neměla úplně povedený den, a tak prosím o zlepšení nálady, a to písničkou Jirky Korna, Jednou hůř, jednou líp. Napsala nám Věrka. Věrko, máte pravdu, není každý den posvícení, jak se říká, tak posíláme aspoň Jirku Korna pro zlepšení nálady a věřte, že zítra už je pátek a máme se na co těšit, čili na víkend.
1: Písnička na

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

0: Slovenská Kristýna a Stonka na Českém Blaníku. Přátelé, koukáte na naše sociální sítě, sledujete nás? Já bych to rozhodně doporučoval, protože tam můžete získat krásné věci. Třeba na Facebooku Českého Blaníku teď se soutěžíme o 3 psí balíčky, kde můžete získat pamlsky, kalendář, motýlka pro psa dokonce, anebo hrneček. Tak koukněte na to, ať máte přehled, a já vám za chvíli budu hrát třeba kapelu Jelen a bude i Petr Kolář nebo Petr Spálený.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ně do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
4: Potřebujeme obří mravence.
3: Svezeme ji na Jelenovi.
4: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
5: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
8: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 24 231 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
10: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
11: Pro doma.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Pak přijeďte do AutoESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
15: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
16: K čemu vám jsme dobrý?
17: Nový podcast ze Středočeského kraje. K čemu nám kraj vlastně je? Co zařídit umí a co naopak ovlivnit nemůže? Poslouchejte rozhovory s hejtmankou Petrou Peckovou nebo jejími náměstky Janem Skopečkem a Pavlem Pavlíkem na webu Rádia Blaník.
18: Rádio Český Blaník.

0: Stále posloucháte Český Blaník a taky české písničky, které máte rádi, a teď mám pro vás zase jeden tip na výlet. Pokud to třeba z Moravy máte blízko do Ostravy, tak se můžete zastavit do tamního planetária, tam se totiž pořád něco děje. A jaké mají plány na podzim, tak to nám teď prozradí sám pan ředitel Martin Vilášek.
1: Podzim bude ve znamení přednášek, pořadu z cyklu Hudba pod hvězdami, koncertu či představení. Například sobotu 24. září se mohou dospělí přijít podívat na romantickou komedii Dobrý proti severáku. A ve čtvrtek 1. října proběhne koncert skupiny Taha Kuna s výraznými melodiemi, krásným hlasem a emotivními texty. Informace a vstupenky najdete na www.planetko.cz.
0: No, takže zapsat do kalendářů, ať víte, co budete dělat na konci září. A my vám už teď, respektive za malý okamžik, zahrajeme Lucku Bílou a Karla Gotta a taky bude Vašek Neckář, doktor Damdydam.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Baumax slaví 10. narozeniny. 10 let.

0: Relaxu v Příbrami.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na Baumax.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
8: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
9: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
8: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
9: Tak teď už to zvládnem.
10: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
11: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
12: La Tropical!
11: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
12: Yeso!
11: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
17: Český plán.

0: zas a zas. 18. hodina pomaličku na spadnutí a co budeme poslouchat po 18. hodině? Třeba Dalibora Jandu a Modré nad hlavou. Taky dorazí Petr Kotfald. A nabídnu ještě našeho kamaráda Jakuba Smolíka. Ano, i po 18. české písničky, které máte rádi.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Vinobraní v Troji je zpět. Botanická zahrada Praha zve 12. a 13. září na tradiční oslavu sklizně na vinici svaté Kláry. Těšte se na vína z Čech i Moravy, čerstvý burčák, skvělé jídlo a koncerty Jordana Hače s Emou Smetana i kapely Děda Mládek Illegal Band. Více na botanická.cz.
4: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší páteční den bude zpočátku převážně zatažený, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm, až během odpoledne bude oblačnosti i srážek od západu ubývat, jen na východě ty srážky budou ještě chvíli trvat a vydrží tam až do večera. Teploty 16 až 21, na severovýchodě a východě tam bude ještě méně, pouze 12 až 16 stupňů a na horách rtuť teploměru povyskočí maximálně k 12 stupňům. Tolik počasí a teď poslední odpolední zprávy a Monika Holubová s nimi ve studiu.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezký podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna zřejmě změní jednodenní dálniční známky na 24-hodinové. Od příštího roku by tak platila 24 hodin od zakoupení, nikoliv jen do půlnoci daného dne, jako je tomu u současné jednodenní známky. Poslanci dnes novelu zákona o pozemních komunikacích projednali a odeslali do třetího čtení. Inflaci v Česku zatím stlačují ceny potravin. Jejich působení se ale podle analytiků brzy vyčerpá. Jako problematické vnímají zdražování pohonných hmot, které v srpnu přispělo ke zrychlení meziroční inflace na 1,9% z červencových 1,7% bodu. Umělá inteligence se stává běžnou součástí života dětí. Některé využívají i v případě, že potřebují psychickou podporu namísto toho, aby se obrátili na člověka. Ukázal to průzkum mezi pražskými školáky. Proč někteří AI upřednostňují, vysvětluje mluvčí Prahy Vít Hofman.
8: Pro děti je AI atraktivní mimo jiné proto, že je okamžitě dostupná, nehodnotí je a mohou se jí svěřit prakticky kdykoliv. Znepokojivé je především to, že děti, které v psychické tísni vyhledávají nejprve AI, vykazují zároveň výrazně horší výsledky v oblasti duševního zdraví.
7: Děti proto potřebují vedle technologií hlavně skutečný lidský kontakt a podporu. Fotbalisté Slávie vstoupí už za 3 hodiny do hlavní fáze Ligy mistrů. O 9 večer budou hrát doma v Edenu proti francouzskému RC Lens a v úvodním z 8 kol se pokusí ukončit dlouhé čekání na vítězství v základní části prestižní soutěže. Tolik zprávy, hezký večer.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Po 18. hodině už se s vámi taky loučí Michal Krosberský. Mějte hezký večer s Českým Blaníkem. Uslyšíme se až v pondělí. A teď už slibovaný Dalibor Janda a Modré nad hlavou.

0: Chcete pro vás nebo do firmy nejnovější Kia, ale nechcete se vázat na roky?
1: Máme pro vás exkluzivní nabídku.
0: Kia K4 teď seženete jedině v Lenner Motors na flexibilní pronájem.
1: Na měsíc, tři měsíce, půl roku nebo rok.
0: Užijte si špičkový styl, moderní technologie a obří prostor bez dlouhých závazků.
1: A cena?
0: Už od 330 korun za den.
1: Vyberte si svou Kia K4 na lennermotors.cz.
0: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
2: Kráva, kráva, kapr, kapr.
3: Kapr, kapr, husa, husa.
4: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
5: Krůta, krůta, tchos!
4: Nech toho a pojď.
5: Tchos.
6: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
7: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
6: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Audiobraní je tady. Užijte si s audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audiotéka.cz.
10: Český blaník.

0: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Prázdniny sice končí, ale léto na Klínovci pokračuje. Trailpark Klínovec je v provozu až do 28. září každý den. Čeká vás pořádná dávka zábavy pro celou rodinu. Vyrazte na kolo, užijte si 30 km flow trailů, běžte lanovkou na vrchol a užijte si parádní den na Klínovci. Ať už jste začátečníci nebo zkušení bajkeři, v Trailparku Klínovec si každý najde to svoje. Zažijte kolo jinak a přijďte si užít konec léta do Trailparku Klínovec.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

dopoledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

klid a mír. Kdo pak nesvír?

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnatek.cz.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
6: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
7: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
9: Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
10: Rádio Český Blaník.

vyvolá jen vztek. Pejty Rogers jen dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek. Snad se chtěl modlit.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
2: Zdar, spolehlivě na cestách. Chceš být řidič autobusu? Proč ne? Pořádáme akci Poznej práci řidiče. V sobotu 12. září od 9 do 13 hodin areálu bývalého ČSAD Sedlčany. Přijď a zjisti víc. Může z toho být nová práce. Řidičák i školení zaplatíme. Více o akci i volných pozicích na star.cz.
3: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
4: Babí léto.
3: Burčák.
4: Skvělé jídlo.
3: Víno.
4: Příjemná atmosféra.
3: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
4: Pohoda.
3: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září. Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
4: Více na legendyvtřebívlicích.cz.
3: Generální partner je Centropol Energy.
5: Černokostelecký pivovar vás zve na slavnost vykulení. Už v sobotu 12. září přijďte zažít historický pivovar v plném pohybu. Uvidíte desítky funkčních strojů, parní stroj, plynosací motor i historickou varnu. Přímo před vámi budou pracovat bednáři, řezbáři či výrobci šindelů. Ochutnáte černou svini z dřevěných sudů. Děti se svezou železnicí a vy si vyzkoušíte práci volů při točení žentourem. Za každého počasí. Vykulení 12. září v Černokosteleckém pivovaru. Více na černokosteleckýpivovar.cz.
6: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
7: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Auto Code v Brandýse nad Labem.
8: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
9: Český Blaník.

0: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: Drobný máš?
2: Nepotřebujem, mám apku.
3: Některé cesty začínají výhodněji. V Pitlítačce koupíte jízdenku levněji než u řidiče. Pitlítačka. Aplikace, která spojuje.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Někdy je Big prostě Big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je Big přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem Hybrid 150 4x4.
1: K novému vozu tažné zařízení zdarma od Autokout v Brandýse nad Labem.
2: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
3: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
2: Tři ve tři
3: na Českém hlavníku.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
3: Český hlavník.

0: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
1: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
0: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
1: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxidotace.cz.
2: Maxi Dotace. Písničky, které dobře znáte.
3: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
2: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
3: Český Blaník. V digitální síti DAB
2: i na webu radioblaník.cz. Český Blaník.
3: To je Blaníček.

0: Audiobraní je tady. Užijte si s Audiotékou stovky audioknih se 40% slevou a dopřejte si pořádnou nálož poslechu. Vybírejte na Audiotéce z oblíbených bestsellerů a těch nejlepších audioknih všech žánrů. Právě teď o 40% levněji na audioteka.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Co Čech, to rekordman.
2: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
1: Pojďte si s námi o nich povídat.
2: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
1: Co Čech, to rekordman.
2: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

Krv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z malérů a vůbec neuznává.

mu už nejde cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka tá

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne, hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ. A tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak, toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kailovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
1: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
0: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
1: Tak teď už to zvládnem.
2: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
3: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

můj pokoj zářil víc než chrám. Měl vůni kříža to, co znám. A teď tu večer sedím sám a ona není u mne.

jen koukni na profil. A móda je mi fuk, a nejsem diskofil. Já frontu na pětník nestojím před rájem. Už dávno jsem si zvyk, že mám jen pod nájem. Jsem obyčejný kluk a nemám proč ti lhát, že stačí, abych mrkl

0: že obyčejnej byl, je hitem největším, ač není diskofil.
1: Český Blaník.
2: Český Blaník.
1: Český Blaník. Český Blaník.

tam, kde starý fíkus tiše uvadá, ani on už není, co byl za mladá, takhle skončí, kdo se spokojí.

kůži. Řekl bych, snad tu schází a snad tu schází lidi. Nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji. Proč jsem před ně vůbec a proč píšem?

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství, kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
2: Navštivte Karlovarský kraj, místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
3: Rádio Český Blaník.
4: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
3: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
4: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.

0: Toto Rekordman.
1: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
0: Pojďte si s námi o nich povídat.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
0: Co Čech, to Rekordman.
1: Na Českém Blaníku.

paní, mít 365 dnů štědrých každý rok. Viděla jsem život zatím jenom z rychlíku.